0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku bahniště.
1: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků a tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měli septiky, ale znáte to, když se septik naplnil, tak ty přebytky tekly do potoka, což bylo skoro neúnosný.
0: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
2: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byly v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty. Kromě otisků tlapek třeba šperky z chloupky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladicí samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Zprávy ve tři.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému bakaláři. Reaguje na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily provosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nezdělovat své přihlašovací údaje. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského skapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. Plzeň má nový parkovací dům. Vyrostl u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Do objektu se vejde více než 400 aut. Parkovací dům bude sloužit hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům Tech Toweru. Náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák říká, že část může od začátku října využívat i široká veřejnost.
2: Všechny tyhle ty budovy mají nějakou povinnou potřebu ze zákona parkování a tenhle dům to uspokuje. Do té doby, než bude zaplněnou tou povinnou částí, tak bude volná kapacita i pro veřejnost. Ale dlouhodobě byl hlavním cílem uvolnit si parkovací plochy, které doteď byly okolo Světovaru pro tu bytovou výstavbu.
1: Pro veřejnost je mezi 7 a 19 hodinou základní hodinová sazba 10 korun, měsíční non-stop parkování na Světovaru přijde na 13 stovek a celoroční na 15 000 korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesákům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
3: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především na hodilou těžbu kvůli suchu, ochranu před hmyzími škůdci a na takzvané oplocenky. Ty se v lesích dávají k mladým stromkům, aby je neokusovala zvěř. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Soud nařídil rekordní rozvodové vyrovnání. Jihokorejský miliardář zaplatí desítky miliard. Zakladatel herní společnosti Smilegate Kwon Hyuk-pin musí své bývalé manželce převést majetek v hodnotě přesahující 2,5 bilionu wonů, tedy téměř 40 miliard korun. Žena získá nejen hotovost, ale především 35% podíl v úspěšné vývojářské firmě, kterou podnikatel dosud 100% ovládal. Soudce sice odmítl nárok na výživné, konstatoval ale stejnou vinu obou partnerů na rozpadu vztahu a zohlednil přínos manželky k budování impéria. Pokud verdikt po případných odvoláních nabude právní moci, půjde o vůbec největší majetkové vypořádání v historii jihokorejského soudnictví. Bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme

Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa, za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten den pluvnul by jsem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel robí šéfa. Tuž to je trefa, tuž to je gol, tuž to je drama, takový fláma. Ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

od jisté doby nemám rád Bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, scho-

nás, co nás nevtíčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína.

0: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku Bahniště.
1: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků. A tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měli septiky, ale znáte to. Když se septik naplnil, tak ty přebytky tekly do potoka, což bylo skoro neúnosný.
0: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
2: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byli v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty, kromě otisků tlapek, třeba šperky, sloupky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladicí samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme. Někdo z nás

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Český impuls. Zprávy v 5.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému bakaláři. Reaguje na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily provosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nezdělovat své přihlašovací údaje. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského zkapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. Plzeň má nový parkovací dům. Vyrostl u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Do objektu se vejde více než 400 aut. Parkovací dům bude sloužit hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům Tech Toweru. Náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák říká, že část může od začátku října využívat i široká veřejnost.
2: Všechny tyhle ty budovy mají nějakou povinnou potřebu ze zákona parkování a tenhle dům to uspokuje. Do té doby, než bude zaplněno tou povinnou částí, tak bude volná kapacita i pro veřejnost. Ale dlouhodobě byl hlavním cílem uvolnit si parkovací plochy, které doteď byly okolo Světovaru pro tu bytovou výstavbu.
1: Pro veřejnost je mezi 7 a 19 hodinou základní hodinová sazba 10 korun, měsíční non-stop parkování na Světovaru přijde na 13 stovek a celoroční na 15 000 korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesákům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
3: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především na hodilou těžbu kvůli suchu, ochranu před hmyzími škůdci a na takzvané oplocenky. Ty se v lesích dávají k mladým stromkům, aby je neokusovala zvěř. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Soud nařídil rekordní rozvodové vyrovnání. Jihokorejský miliardář zaplatí desítky miliard. Zakladatel herní společnosti Smilegate Kwon Hyuk-pin musí své bývalé manželce převést majetek v hodnotě přesahující 2,5 bilionu wonů, tedy téměř 40 miliard korun. Žena získá nejen hotovost, ale především 35% podíl v úspěšné vývojářské firmě, kterou podnikatel dosud 100% ovládal. Soudce sice odmítl nárok na výživné, konstatoval ale stejnou vinu obou partnerů na rozpadu vztahu a zohlednil přínos manželky k budování impéria. Pokud verdikt po případných odvoláních nabude právní moci, půjde o vůbec největší majetkové vypořádání v historii jihokorejského soudnictví. Bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku bahniště.
2: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků a tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měli septiky, ale znáte to, když se septik naplnil, tak ty přebytky tekly do potoka, což bylo skoro neúnosný.
1: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
3: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byly v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty, kromě otisků tlapek, třeba šperky z chloubky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladicí samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami. Teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů. Na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, zprávy v celou jsou za námi, hlásí se Adam Kořica, přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno 10. září a teď už česká muzika let 60. až 80. Jirka Korn, písnička Ještě tě mám plnou na...

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 10. září, máme po 6. Doufám, že máte fajn start do nového dne. Já se vám ještě pokusím zpříjemnit písničkou Hodinky nejdou v podání Karla Zicha. Takhle bude za malou chvíli znít naše letní kino.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák se budou špičkovat kvůli televizním seriálům. Jak toto špičkování dopadne, uslyšíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme ostrov, na kterém byl vězněn Nelson Mandela, a to o 14:30. Pozor, fouká, takový to název dostala naše první ranní čtvrteční hudební dvojice. Vysvětlení přijde po 6:30. Teď už letní kino a v něm písnička z filmu Slunce, seno, erotika zpívá Karel Zich.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno 10. září do 6:30. Další muzika let 60. až 80. Viktor Sodoma, písnička Ježek se má. Opět mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Teď už tady na rádiu Český impuls Viktor Sodoma, přeji pohodový poslech.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dobré ráno, Český impuls, čtvrtek, 10. září, po půl sedmé z české muziky let 60. až 80. Pavel Vítek, také Miki Volek, ze všeho nejdřív duet Pár slov, pár kroků, pár gest, zpívat budou Marie Rotrová a Karel Černoch. Teď už ale uslyšíme novinky ze světa zpravodajství, startuje rychlý přehled zpráv.
1: Pěkné ráno. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Na hranici se Slovenskem finišuje 24-hodinové cvičení, během něhož probíhají policejní kontroly. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským v Moldavsku málem zasáhl dron. A tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open. A dnes se ochladí, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 10. září. Máme po 6:30, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a ta dostala název Pozor, fouká, chcete-li písničky s větrem. Nabídnu Dalibora Jandu, skladbu Oheň, voda, vítr a pak nás také nemine uragán Valdemara Matušky. Pojďme na to.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

zvedá kdeby ze všech stran. Stovky kopytků s tou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán, jako uragán.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě Iveta Bartošová, Petr Sepeši, duet Knoflíky lásky. www.facebook.com/Český impuls. My jsme aktivní na této sociální síti, pokud jste tam také, budeme rádi, když si naši stránku přidáte mezi vaše oblíbené, podíváte se, co se u nás děje nového. My se tam každý den snažíme přidat nějaký nový příspěvek, který vy komentujete, některé vaše reakce se dostanou do našeho éteru. Zkrátka, Facebook Ráda Český impuls je úzce provázaný i s naším vysíláním, s naším éterem. Ostatně podívejte se sami, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Těšíme se tam na každého z vás.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21. Lala.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i lednici.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Hezké ráno. Z případu tragického požáru restaurace v Mostě padla obžaloba. Státní zástupce viní dva lidi. Podle České televize je obžaloval z obecného ohrožení z nedbalosti. Požár v restauraci u Kojota loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Zemřelo 7 lidí a 10 se zranilo. Šlo o 6. nejtragičtější požár v Česku od roku 1990. Podle trestního zákoníku může obviněným v případě odsouzení hrozit až 10 let za mřížemi. Průvodem začal v Jičíně 36. ročník festivalu Jičín, město pohádky. Významné zastoupení v něm měly různí lesní skřídci, víly a další lesní bytosti. Za slabého deště průvod došel do zámeckého parku. Děti obdržely od starosty klíče od města a symbolicky převzali vládu nad Jičínem. Festival potrvá do neděle. Každoročně ho navštíví desítky tisíc lidí. Lidé ze středočeského okolí Prahy zažívají vlakové trápení. České dráhy na příměstské linky nasadily kratší soupravy, které bývají ve špičkách výrazně přeplněné. Na vině má být velký počet strojů v servisu. K plánovaným instalacím zabezpečovačů ETCS se totiž přidaly i poruchy.
2: Středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký se za situaci omlouvá a vysvětluje mimořádnou souhru výjimečných událostí. Kde lidi trpí nejvíce, to je hlavní koridor na Plzeň.
3: Praha Beroun se v úvozovkách desítky let ze strany státu nesáhlo a ta trať se dostala do naprosto tragického technického stavu, přičemž teď probíhá vlastně už několik let rekonstrukce, několik let ještě probíhat bude minimálně do roku 2030.
2: Na rozdíl od zbytku Prahy, tady mají cestující trpět déle než několik dní. Rádiu Impuls se ozvali někteří, kterým trasa komplikuje život.
4: To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla, že do Berouna se teď stěhovat nebudeme.
5: Nakonec jedete běžným autobusem, ten se na Smíchov nikdy nedostane tak rychle jako vlak, takže vlastně je to počítat plus 20 až 30 minut.
2: Revoluční podzemní trasa Praha-Beroun, která je zatím ve fázi plánování, by mohla být hotová asi za 20 let. Tomáš Zemánek.
1: A tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o titul US Open. S Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách může zapršet. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 7 hodině. Martino, díky, uslyšíme se zhruba za takovou půl hodinu. Čtvrtek, 10. září, Adam Kuřica přeje hezké ráno. V ranním tématu se zaměříme na komolení textů, více už za malou chvíli, a teď naše hity let 60. až 80. Duet Lítáme v tom, Petra Zámečníková a Jiří Strnad.

0: Za 3 minuty 7:45 přeji hezké ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek 10. září, za malou chvíli písnička Dělání, zpívat budou Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák. Dobré ráno ze Štúrova nám přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo a 24 stupňů. Osmičku naměřila na teploměru paní Helča z Kraslic a také se nám ozvala paní Vlaďka z Jemnice, která přeje hezký den, oblačno 11 stupňů. Děkuju za spolupráci, vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Pište mi, vy do jakého rána jste se probudili a zavysílejte si tak na rádio Český impuls společně se mnou.
1: Dnes na Českém impulsu.
0: Petr Novák, skupina George and the Beethovens a písnička Hvězdičko blízkavá. Takhle bude znít naše čtvrteční ranní impulzovic krabička. Více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly. Co si nesmíme nechat ujít, uslyšíme o 12:30. Ranní téma bude o komolení textu písniček. Určitě to všichni dobře znáte, něco si zpíváte, jo, je to vaše oblíbená skladba, znáte ji takřka jako úplně naspaměť. Jste si jistí v kramflecích, no a pak někdo přijde a rozbije vám ten váš domeček z karet, uvede vás do reality a vy nevíte, jestli se smát nebo schovat pod stůl. No a mě zajímá, jakou píseň jste roky zpívali špatně a co jste si mysleli, že v textu reálně je. 6411-211, to je číslo k nám. První vaše komentáře, reakce nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Máme za minutu 7:45 a teď už letní kino, písnička Dělání z pohádky Princové jsou na draka. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 10. září, blíží se 7:30, do rychlých zpráv s kolegyní Martinou Krová, za malou chvíli muzika let 60. až 80. a taky ranní téma, vaše reakce. Každý to dobře zná, léta zpíváte píseň, kterou znáte na spaměť a pak vám někdo řekne, co tam reálně je a vy nevíte, jestli se smát nebo schovat pod stůl. A já se ptám, jakou píseň jste roky zpívali špatně a co jste si mysleli, že v textu reálně je? Máte českou nebo anglickou skladbu, u které jste si léta mysleli, že víte slova a přitom jste zpívali úplný nesmysl. Zpíváte anglické písničky foneticky podle sluchu a tušíte vůbec, co říkáte? A máte doma někoho, kdo komolí texty systematicky a vytrvale a odmítá to přiznat?
1: Já od skupiny Katapult, Hlupák Váha, jsem si zpíval vždycky Upák Váha. A hodně let vytrvalo, než jsem přišel na to, že to je Hlupák Váha.
2: Já jsem si vždycky myslel, jak se zpívá od plavců sinus, cosinus, deskriptiva, tak jsem si vždycky zpíval desky píva.
0: Ono to může být tak, že člověk tam vlastně slyší to, co chce a na co třeba v podvědomí myslí. Co vy, jakou píseň jste roky zpívali špatně a co jste si mysleli, že v textu reálně je? 604-111-211, těšíme se na vaše další reakce a teď už muzika let 60. až 80. Klidně si s námi zaspívejte a vůbec nevadí, když to bude třeba trochu špatně. Přeji hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Minuta po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji pohodové a ničím nerušené čtvrteční ráno 10. září. Já sbírám vaše zprávy ohledně počasí. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981. Dobré ráno. Z Butovce nám přeje pan Jiří, který hlásí 9 stupňů. Pozdravujeme naspátek. Za malou chvíli Naďa Urbánková, písnička Prázdný expres. Teď už ale rychlý přelet zpráv. Kolegyně Martina Kroá naproti mě.
1: Hezké ráno. České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek proti průměru. Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona. Britská letiště opět rušila nebo odkládla stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu. Nejméně 5 lidí zemřelo a dalších 87 se pohřešuje po požáru trajektu na Filipínách. A fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po penaltovém rozstřelu. Sparta postoupila přes vítězství nad Žižkovem 5-0. A dnes se ochladí, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: čtvrtě na 8, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké čtvrteční ráno, 10. září, na řadě naše impulzovec Krabička a pozor, máme tam Petra Nováka, skupinu George and the Beethovens, písničku Hvězdičko blízkavá a o hudební rozbor jakoby ze Superstar se postará teď Palo Habera, jo, ten nám rozebere Petra Nováka, stejně jak kdyby přišel před porotu, ve které sedí předseda zpěváka Palo Habera, takže pojďme na to, máme za minutu 7:45.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petr Novák zpěval pre mňa vždy dosť neobvykle, mal strašně vysoko postavený hlas, z jeho úst to vypadalo jakože nič, ale ty pesničky jsou napísané hodně, hodně vysoko. Jeho pesničky ma veľmi bavia, sú rozpoznateľné a rezonujú s dobou, v ktorej vznikli. Hviezdičko blízkavá je tuším zo začiatku 80. rokov a je v nej presne cítiť atmosféru, v ktorej sme vtedy žili. Také uzavretie sa do sveta spriaznených duší, ochota rozdať veľa lásky a niekde vzadu presvíta aj trošku ťažko popísateľnej nádeje. Je to krásna pieseň o srdci na dlani.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, čtvrtek 10. září, blíží se 8. hodina. Komolení textů písniček. Tak o tom je dnešní ranní téma. Já se přiznám, že na to já jsem expert, že vždycky, když se mi nějaká písnička líbí, tak zpívám foneticky podle sluchu. Absolutně to tam jako nesedí ten text, ale zkrátka, když to jako jede, tak ač jsem v té písničce taky, jo, tak si to nechci nechat jako ujít. Co vy, jakou píseň jste roky zpívali špatně? Co jste si mysleli, že v textu reálně je? Máte českou nebo anglickou píseň, u které jste si léta mysleli, že víte slova a přitom jste zpívali úplný nesmysl. Zpíváte anglické písničky foneticky podle sluchu, to je můj případ, a tušíte vůbec, co říkáte, a máte doma někoho, kdo komolí texty systematicky a vytrvale a odmítá to přiznat?
1: Můj syn ve 3 letech si oblíbil písničku od skupiny Elán, Kaskadér, a text zněl asi takhle. Kaskadél, kaskadél, vytočil z čelných děl, pápoži, pápoži, komu kvetou luboši.
2: Nevím, jak jste na tom

0: kluby, ale já jsem vždycky v Lombádě zpíval Šáhe klobasou.
1: Co vy, máte taky takovou písničku, jako je třeba Lambáda, kde úplně jste změnili text, hlavně, že to sedí do rytmu 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď už, muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Uživatelé systému Bakaláři by měli být ve střehu. Policie je vyzývá ke kontrole zabezpečení účtů. Reaguje tak na úterní výhrušku jedné pražské škole. V úterý neznámý pachatel pravděpodobně prolomil účet studenta ve školním informačním systému Bakaláři a jeho jménem poslal do Akademie řemesel Praha střední školy technické výhružnou zprávu. Systém Bakaláři používají učitelé, žáci a rodiče. Na webu přes aplikaci v něm najdou třeba známky nebo rozvrh včetně suplování a slouží také k omlouvání absence. Kvůli výhružné zprávě policisté zdůrazňují, aby lidé používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu neříkali. Letadlo se Zelenským málem zasáhl dron. Ten se ke stroji přiblížil, když ukrajinský prezident odlétal z Moldavska do Norska na pohřeb zesnulého krále Haralda V. Zdroj agentury AFP ze Zelenského kanceláře incident zlehčil s tím, že šlo o obecný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žádné nebezpečí. Mluvčí moldavské vlády později podle agentury Reuters uvedl, že letadlo dostalo povolení vzlétnout až poté, co byl potvrzený dopad ruského dronu, který narušil vzdušný prostor země. V české krajině chybí stovky milimetrů srážek. Například standardně suché jižní Moravě loni chybělo do průměru 50 mm a letos do konce srpna činil deficit 150 mm. Na sousední Vysočině je deficit ještě vyšší, podle dat Českého hydrometeorologického ústavu přes 300 mm. Negativní vodní bilanci umocnilo horké letní počasí, které zvyšuje vypařování vody. Kdy a jakým způsobem se podaří deficit dorovnat, není jasné. Podle dlouhodobé předpovědi mají být podzimní měsíce spíš teplejší, než je průměr, a srážek má být průměrně nebo podprůměrně. Skiareál Špindlerův mlýn finišuje s novou lanovkou a také s novou sjezdovkou. Poprvé si je lyžaři vyzkouší 12. prosince. Lyžařské propojení areálů Medvědín a Svatý Petr bude zatím jednosměrné. Z Medvědína do Svatého Petra už podle šéfa skiareálu Špindlerův mlýn René Hroneše nebude nutné využít auto nebo skibus.
2: Aktuálně dokončujeme dvě nové sjezdovky, přehradní a lesní, které se potkávají v prostoru plochy bývalého parkoviště P1, kde vzniká vlastně lyžařský dojezdový terminál, kde vzniknou i dvě nové lanovky.
1: Příští rok umožní obousměrné propojení ze Svatého Petra výstavba 10místné kabinové lanovky směrem na Medvědín. Dnes bude oblačno až polojasno, na horách může zapršet. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Martino, díky, hlásí se Adam Kuřica, přeji hezké čtvrteční ráno, 10. září. Teď už skupina Karamel, jejich Přízrak 7B, koukám do kalendáře, svátek slaví Irmy, pozdravujeme.

0: Za 3 minuty 8:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno 10. září od Řípu změšená za zdraví paní Dáša, která hlásí 11 stupňů a polojasno. Pozdravy posíláme naspátek a připomínám, že stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Jsou dvě možnosti, jak mi můžete napsat, buď to na náš WhatsApp, anebo poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734-787-981. Za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Vašek Neckář.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše další ranní hudební dvojce nabídne, prosím vás, uslzené písničky. Uslyšíme Jaromíra Majera a pak nás také nemine skupina Olympic. Názvy nahrávek prozradím po 8:30. Večer tady na rádiu Český Impuls bude patřit country, folku a tramské muzice. Pokud se rádi zaposloucháte do těchto hudebních žánrů, které, jak já s oblibou říkám, patří k táboráku, určitě si nás můžete naladit i po 19. hodině. Jaká je ideální snídaně pro vás? Ať už sladká nebo slaná, co máte nejradši po probuzení? Dejte nám vědět www.facebook.com/Český Impuls. Těšíme se na vaše komentáře. Za 2 minuty 8:45 a teď už letní kino. Písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, která zazněla ve filmu Pelíšky, zpívá Václav Neckář.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.
2: Jak

0: Dobré ráno, čtvrtek, 10. září, blíží se půl devátá, za malou chvíli muzika let 60. až 80. a o muzice je i dnešní ranní téma. Každý to určitě dobře znáte, léta zpíváte píseň, kterou umíte nazpaměť a pak vám někdo řekne, co tam reálně je a vy nevíte, jestli se smát nebo schovat pod stůl. My se dnes v rámci ranního tématu ptáme, jakou píseň jste roky zpívali špatně a co jste si mysleli, že v textu reálně je. Máte českou nebo anglickou skladbu, u které jste si léta mysleli, že víte slova a přitom jste zpívali úplný nesmysl. Zpíváte anglické písničky foneticky podle sluchu a tušíte vůbec, co říkáte a máte doma někoho, kdo komolí texty systematicky a vytrvale a odmítá to přiznat?
1: Písně rád se učím a stejně jak se je rád učím, tak je i bohužel komolím. A můj nejlepší zatím výsledek je ten, kdy u písně Sametová od Žlutýho psa zpívám Sousedovic baby Milena je celá Bobáková Dylena. A nikdo mě to nevymluví.
2: Náš malý syn vyslýchával na Vánoce vánoční písničky a zpívalo se Nakrmila ho máti. Tak začal plakat a říká, proč pláčeš? Já nevím, kdo to jsou ty homáti. Bylo to úsměvný.
0: Co vy a nějaká podobná úspěvná historka, která je spojená s komolením textu písniček 604-111-211, stále můžete volat. My si teď pouštíme hity let 60. až 80. O půl deváté kolegyně Martina Kroa nabídne rychlý přehled zpráv. Dobré ráno.
3: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
12: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
13: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: 9:30 Český impuls, rádio pro radost ze života. Na náš WhatsApp na číslo 734-787-981 píše náš pravidelný posluchač pan Václav, který hlásí krásné ráno, studená na Jindřichohradecku 12 stupňů a slunce začíná vylézat. Mám vás rád, pane Vašku, i my vás máme rádi. Já vám přeji hezké ráno, užijte si ten dnešní, ještě vypadá to, že letní den, podle toho, kolik nám hlásíte stupňů takhle po ránu, a je to, že slunce vás začíná probouzet. Co vy ostatní, jak to u vás vypadá, stále můžete napsat 734-787-981, to je číslo k nám. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. No ale teď už kolegyně Martina Kroa. Martino, ahoj, hezké ráno i tobě. Ty pro nás máš opět nejnovější zprávy, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským v Moldavsku málem zasáhl dron. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Ruský prezident Putin si podle Trumpa přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. A tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open. Dnes přijde ochlazení, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Anta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 9:45, ještě stále přeji hezké čtvrteční ráno, 10. září na řadě je teď naše další ranní hudební dvojce a ta nabídne uslzenou muziku, uslzené písničky let 60. až 80. Čeká nás Jaromír Majer, písnička Jedna slza na tvý tváři a pak nás také nemine skupina Olympic, nahrávka Slzy tvý mámy. Za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel

0: Jakou píseň jste roky zpívali špatně? A já se ptám, jakou píseň roky zpíváte špatně? A co jste si mysleli, že v textu reálně je? Máte českou nebo anglickou skladbu, které jste si léta mysleli, že víte slova a přitom jste zpívali úplný nesmysl? Máte doma někoho, kdo komolí texty systematicky a vytrvale a odmítá to přiznat? A zpíváte anglické písničky foneticky podle sluchu a tušíte vůbec, co říkáte?
1: Já jsem dlouhou dobu u písničky, myslím, Činasek, jak tam zpívá se Slovenkou, to, že ona zpívá, jezdila za ním Slovanem do Prahy, tak já jsem hrozně dlouhou dobu byla přesvědčená, že zpívá s Ovanem.
2: Já si myslím, že čeština v tomhle tom je úplně nádherný jazyk a ty dvojsmysly a takový komolení a slyšení něčeho jiného je prostě úžasný a nevím, jestli to v nějakým jiným jazyce je. Všecko český je krásný.
0: Ano, je zapotřebí, abychom si tu češtinu opečovávali, hýčkali a rozhodně na ní nezapomínali. Já moc teda nemám rád, když teď slyším, jak se spolu baví mladí a do toho našeho krásného českého jazyka se jim tam vkrádají ty nesmyslné anglicizmy. No, ranní téma je za námi, před námi je další muzika, ale 60. až 80. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní 1 kilogram za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Vlaková doprava hlavního města a okolí trpí. Soupravy City Elephant jezdí ve zkrácené formě a jsou tedy často doslova nacpané cestujícími. Za krizovou situaci se ve vysílání Rádia Impuls omluvil středočeský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který zároveň doplnil příčinu.
2: Stala se naprosto nepředvídatelná souhra okolností, kdy některé jednotky jsou na plánovaných opravách, u některých jednotek jsou instalovány zabezpečovače ETCS a u poměrně velkého množství vlaků došlo k různým naprosto nesouvisejícím závadám, střetu zvěří, závady na převodovkách, vandalismus.
1: Situace by se podle Boreckého měla uklidnit v řádu několika málo dní, kdy přepravce kapacity vlakových souprav navýší. Beskydami se potulují medvědi. Potvrdili to odborníci Agentury ochrany přírody a krajiny s tím, že informace o pohybu medvěda se v minulých týdnech objevily z Frýdecko-Místecka, z oblasti Krásné či Morávky i z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Varování pro obyvatele v Moravskoslezském i Zlínském kraji už odeslali starostům v beskydském regionu. Stojí v něm například, aby lidé řádně zabezpečili odpadky v popelnicích a neodhazovali zbytky potravy v přírodě. V lesích a v odlehlých místech doporučují, aby lidé o sobě dávali vědět například hlasitým hovorem, měli psi na vodítku a při spatření medvěda se k němu nepřibližovali. Pátrání po matce dvou dětí 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku pokračuje už 8. dnem. Pracuje jako asistentka soudce u Krajského soudu v Ostravě. Zmizela ve čtvrtek 3. září ráno, kdy odešla z domova, ale do zaměstnání v Ostravě už nedorazila. Od té doby se nevrátila ani nekontaktovala své blízké. Podle dosavadních informací u sebe nemá telefon, doklady ani peněženku. Frýdecko-místečtí kriminalisté teď hledají záznamy z vozidel, která projížděla ulicemi Tolstého a Antala Staška, nebo v nich parkovala, a to ve středu 2. září od 9 hodin večer do 7 hodin ráno následujícího dne. Policisté výzvu vyvěsili také přímo v těchto ulicích. Pohřešovaná 38letá Jana Šerjeníková je vysoká přibližně 165 až 175 cm. Střední postavy, má rovné světlé hnědé vlasy a zelené oči. Nejčastěji se podle informací policie oblékala do sukní. Americký prezident si kupuje voliče. Za výhru republikánů slibuje Donald Trump každému dospělému Američanovi dividendu $5,000, v přepočtu tedy přes 104 tisíce korun. Zároveň varoval, že pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Voličům vzkázal, že přijdou o hranice, snižování daní i bezpečí. Voliči v USA budou v listopadu rozhodovat o novém složení celé sněmovny reprezentantů a části senátu. Dnešní obloha bude oblačná až polojasná, na horách může zapršet, nejvyšší teploty 16 až 21, na jihu Moravy až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině po Martině se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké čtvrteční dopoledne 10. září a teď už naše česká muzika, ale 60. až 80. Petr Rezek, písnička Tulák po hvězdách. Přeji hezké dopoledne.

0: Čtvrt na 10 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 10. září. Na našem Facebooku zjišťujeme, jaká je ideální snídaně pro vás, ať už slaná nebo sladká. Koukám do komentářů paní Božena Mitnerová píše, nevybírám si, co mě nachystají, to s ním. Jsem ráda, když se postarají, tak to je samozřejmě ten nejlepší možný přístup. Paní Ludmila Rydlová píše, bohužel nesnídám, to je ale velká škoda, protože snídaně ta dělá základ dne. Paní Eva Tesařová píše, káva Turek, většinou bílý jogurt z mysli. Paní Ivana Grossmanová píše, koblihy a mlíko. Dále koukám, že paní Dráhrášná píše, uděláme takovou snídaní, na co máme právě chuť, ale musí být káva. Tak co vy, jaká je ideální snídaně pro vás a dokážete si třeba snídaní představit bez kávy, bez čaje, i to nám můžete napsat www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Čtvrtek, 10. září, přeji hezké dopoledne, máme minutu po čtvrt na 10 a za malou chvíli letní kino. Karel Gott, písnička Cestu znám jen já z večerníčku o Křemílkovi a Vochomůrkovi.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
10: Desátý
11: Český mejdan s impulzem.
10: Jubilejní a větší než kdy dřív.
11: Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
13: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10:30 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 10. září. Za malou chvíli další muzikály 60. až 80. Eva Olmerová, Dalibor Janda, také Ronnie Marton společně s Kardinály. Teď už ale písnička Stíny výsluní zpívá Věra Špinarová 9:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Čtvrtek 10. září, přeji poklidné a ničím nerušené dopoledne. Blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegyní Martinou Kroá docela za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. začneme Petrem Kotwaldem, písničkou Je v tahu. V ranním tématu jsme řešili to, že léta si zpíváte vaši oblíbenou písničku, kterou znáte nazpaměť, a pak vám někdo řekne, co tam reálně je, jaká slova, a vy nevíte, jestli se máte smát nebo schovat pod stůl. A nás zajímalo, jakou píseň jste roky zpívali špatně a co jste si mysleli, že v textu reálně je. Máte českou nebo zahraniční skladbu, u které jste si léta mysleli, že víte slova, a přitom jste zpívali úplný nesmysl. Zpíváte anglické písničky foneticky podle sluchu a tušíte vůbec, co říkáte, a máte doma někoho, kdo komolí texty systematicky a vytrvale a odmítá to přiznat?
1: Jožo Ráš a Elani, voda, čo ma drží nad vodou, sa tam spieva. Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč. A môj otec si dlhé roky spieval, vlastne aj doteraz. Chcem sa z teba napiť, však ty toto chceš.
2: Ja mám takovou spomínku na písničku od Kabátu Malá dáma. Kolega v práci prišiel a říká, chápete tu písničku? Utrhla krávu a začala hrát. Já to vůbec nechápu, jak někdo může utrhnout krávu.
3: Můj mladý, když byl prťavej, tak zpíval o tučního písničku o medvídkovi a zpíval to tady s tím způsobem. Chtěl bych být medvídkem a kýkat níkyně, koukat se ven.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Pěkné dopoledne. Koncem pracovního týdne se citelně ochladí, ale už o víkendu se zase vrátí letní počasí. Dnes se znatelně ochladí, teploty totiž klesnou až o 10 stupňů Celsia. Dnes i zítra bude maximálně 21 stupňů. Pršet ale dnes bude jen výjimečně, zítra hlavně na jihovýchodě. O víkendu se má podle meteorologů zase oteplit. Sobota bude po chladném ránu polojasná až oblačná s nejvyššími teplotami mezi 20 a 24 stupni. Zaprší jen vzácně. Neděle bude převážně oblačná s přeháňkami. Teploty opět vystoupají až na 24 stupňů. Další týden pak začne upršeně. V dalších dnech má být polojasno až oblačno a občas se objeví déšť nebo přeháňky. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů nebo lehce nad nimi. Dlouhotrvající sucho způsobuje havárie potrubí. Správci vodovodních sítí řeší jejich praskání. Suchá půda pracuje jako v zimě, podloží se dává do pohybu. Hlavně v oblasti s jílovitou půdou, která je extrémně náchylná. To se pak podepisuje především na litinových trubkách, hlavně těch starších. Takových případů jsou po republice stovky. Jen pražské vodovody a kanalizace letos evidují už přes 3000 havárií. Těch velkých bylo podle serveru TNCZ 40. Je to o 10 víc než za stejné období loni. Z 95% je příčinou koroze a pohyb půdy. New York po 25 letech zveřejnil dokumenty o toxickém ovzduší po útocích z 11. září. Ukazují, že úřady o zdravotních rizicích věděly. Veřejnost ale ujišťovali, že vzduch je bezpečný. Následky jsou tragické. Tisíce lidí později onemocněli rakovinou a dalšími vážnými chorobami.
1: Obyvatelé New Yorku se po pádu dvojčat vraceli do práce, školy i svých domovů. Věřili, že vzduch je bezpečný. Nově zveřejněné dokumenty ale ukazují, že úřady už tehdy měly informace o možných zdravotních následcích. V prachu z trosek byly například azbest, těžké kovy a další nebezpečné látky. Zdravotní program spojený s 11. zářím pečuje o více než 150 tisíc lidí. Přes 9 tisíc účastníků tohoto programu zemřelo. Podle expertů ale nelze u všech úmrtí prokázat přímou souvislost s toxickým prachem. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Tenistka Kateřina Siniaková bude hrát o titul US Open. S Američankou Taylor Townsendovou postoupili do finále 4 hry. Poslední výhra je dělí od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazili rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová. Českoamerický pár bude bojovat o titul zítra. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Bude oblačno až polojasno, na horách může zapršet, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis tady na Rádio Český impuls opět za hodinu. Do té doby si hrajeme muziku let 60. až 80. Michal Prokop, skupina Framus 5, píseň Kole Yesterday, Adam Kuřice s vámi, přeji dobrý den.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě duet v tom z filmu Jak básníkům chutná život. Zpívat budou Iveta Bartošová a Karel Černoch. Mirek Tauzik z klubu českých turistů je na cestách dnes a denně a vede si o tom dokonce i statistiku, do které dá nahlédnout i Haně Krasíkové, a to v pořadu Máme Česko rádi o půl jedenácté.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, čtvrtek 10. září. Naše dopolední hudební dvojice nabídne písničky s Květem, více prozradím po půl 11. Teď už ale pořad máme Česko rádi. Dnes začneme řádkou čísel, ale hned potom se vypravíme na sever Čech do Litoměřic.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo často cestuje, může mít dojem, že projel celou republiku. Pokud by si ale dělal poznámky, možná by byl překvapený konkrétním číslem. Mě ohromil náš stálý spolupracovník, když mě pozval, abych se k němu připojila na cestu na jeho jubilejní místo, a to do Litoměřic. Co přesně jsme tam slavili, už určitě prozradí sám, protože je výjimečně tady se mnou přímo ve studiu. Mirku, dobrý den.
3: Hezký dobrý den, Haně, vám a samozřejmě našim věrným posluchačům. No, musím se pochlubit a zděsit zároveň. Litoměřice bylo 2000. místo mých toulek po zajímavých místech Čech a Moravy.
2: No páně, 2000, tak to už je pořádná procházka. Napadá mě, Mirku, máte ponětí, kolik jste pro dosažení 2000 míst najezdil autem, nebo kolik jste nachodil kilometrů?
3: No, oni si mě někdy kamarádi dobírají, že jsem takový vášnivý mototurista. A bohužel je to trochu pravda. Autem jsem najezdil opravdu pár set tisíc kilometrů. Ale aby si posluchači nemysleli, že jsem úplný lenoch, třeba jsem musel na Voseckou boudu, na Sněžku a na různé hrady. Strmé cesty jsou pro mě děs a odhaduji, že jsem přitom pár stovek kilometrů urazil.
2: Nicméně je výborné, že vám to vyšlo zrovna na severočeské Litoměřice, protože tady máte, pokud vím, i nové sběratelské dvě karty, že?
3: Tak. Vydal jsem tady kartu Královského města a samozřejmě hrad. A jak si určitě pamatujete z prohlídky, byl to oblíbený hrad. Koho?
2: Karla IV. A zůstal tu po něm odkaz pěstovat v okolí víno. Ono samotné město Litoměřice je krásné, spousta míst je nově opravených, třeba právě hrad, ze kterého zbyla hlavně kostra a uvnitř je moderní. Právě na hradě král Karel IV. Několikrát byl. Uvnitř lidé najdou pěknou interaktivní expozici o víně, kterou bych s dovolením někdy popsala v samostatném příspěvku.
3: No, jak je vám libo, já doporučím vyhlídkovou věž Kalich.
2: Ta je pěkná i na pohled zvenčí. A jsem přesvědčená, že lidem se bude líbit i expozice o vinařství. O té tedy ale zase někdy příště. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne 10. září. Blíží se nám 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše hudební dvojce a v ní písničky s květem. Čeká nás Jaroslav Vikrent, skladba Slunečnice. Pan Vikrent by dnes oslavil 83. narozeniny. My na ní společně zaspomínáme. A pak nás také nemine Valdemar Matuška, nahrávka Růže z Texasu. Já jsem Adam Kuřica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezký čtvrtek. Mějte se krásně, užijte si dnešní den a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině ranní, a to tady na rádiu Český Impuls. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hudební dvojice
11: aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru. Teď hádej.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. V českých horách se objevují velké šelmy. Medvědi a vlci se zabydleli v Beskydech. Ochránci přírody opravdu potvrdili výskyt medvědů v Beskydech. Lidé si mají zabezpečit odpadky, aby k nim medvědi neměli přístup a nezvykali si na ně jako zdroj potravy. Doporučení se týká i ochrany hospodářských zvířat a včelstev. Medvědi se také můžou vyskytovat u ovocných zahrad a sadů, hlavně v blízkosti lesů, protože se potřebují na zimu vykrmit. Podle ochránců přírody se medvědi v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Jejich výskyt není neobvyklý, protože se jedná o okrajovou karpatskou populaci této šelmy, typické právě pro Karpaty. Lidé by se při pohybu v lesích měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět třeba hlasitým hovorem. Psi mají být na vodítku. V Hostýnských vrších na Kroměřížsku se zase zabydleli vlci a jejich setkání s lidmi přibývá. Lidem ale výraznější nebezpečí nehrozí. Pozor by si ovšem měli dávat pejskaři. Vlk totiž ve psu může vycítit soupeře a na psího parťáka zaútočit. Ochranáři také důrazně varují před krmením divokých zvířat. Na pražský Petřín se vrací lanovka. Po dvouleté rekonstrukci začne znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících. Policisté pátrají po 15-leté dívce z Tábora. Včera odešla z domova do školy, do batohu si zbalila i pomůcky, jenže tam nedorazila. Dosud o sobě nedala nikomu vědět. Dívka má dlouhé hnědé vlasy a modré oči. V době odchodu měla na sobě zvonové kalhoty šedočerné barvy, světle šedou mikinu s kapucí přes hlavu a černé boty. Je hubené postavy. Policisté žádají veřejnost o pomoc. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Slováky čeká rekordní zdražování na pumpách. Raketově nahoru letí nafta i benzín. Zejména u nafty motoristé zanedlouho zažijí něco, co nikdy předtím neviděli. 2 euro za litr, tedy více než 50 korun.
2: Za zdražovaním je geopolitika, prebiehajúce vojny i naďalej uzavretý Hormuzský prieliv. Kým ešte koncom augusta stál barel Brentu $88, dnes sa blíži k magickej trojcifernej sume. Potom sú to aj marže rafinérií, ktoré sú trojnásobne vyššie ako na začiatku roka. Kartel ropných veľmocí nezvýšil ťažobné kvóty. Drahšie palivá a energie tak zvýšia inflačné tlaky. Premietnú sa do cien potravín, materiálov, služieb i financovania hypoték. Jozef Bálko, Slovensko.
1: A dnes bude oblačno až polojasno, na horách může zapršet, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dopoledne všem, po 11. hodině zdraví Honza Benešovský, samozřejmě od mikrofonu Českého impulzu. No a je tady další muzika, nastupují Marie Rotrová a Jiří Bartoška.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český impuls, za chvilku si znovu připomeneme film, tentokrát to bude film Trhák, písničkou Sexem, sexem. Juraj Kukura bude zpívat. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. My jsme Český impuls a Honza Benešovský mává od mikrofonu.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům Extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
9: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio, které miluje cestování, a to jak po České republice, tak po exotických dálavách. V obou případech máme pořady. Máme Česko rádi s Hankou Kracíkovou a turistou s povoláním Mirkem Tausigem. Odpoledne zamíříme do Litoměřic, krásné to město. No a s cestovatelem Jirkou Kolbabou pro změnu, a to budou ty dálavy, navštívíme ostrov, kde věznili Nelsona Mandelu. Tak se na to těšíme a za chvilku taky další písničky. Petr Rezek bude zpívat, Václav Neckář nebo Eva Olmerová. Český Impuls.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Eva Olmerová, já hledám štěstí. My budeme teď hledat štěstí v Impulzově krabičce v naší hudební klanotnici. Zahrajeme si song Jany Kratochvílové, což je zpěvačka s mimořádným rozsahem a vůbec velmi zajímavá svérázná osobnost, a komentář k té písni přidá Petr Janda, šéf skupiny Olympic. Tak se na to zvědav, ještě jednu hezké dopoledne a ve 12 si poslechněte hlavní zprávy.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
8: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Jana Kratochvílová, tu si pamatuju opravdu velmi dobře. Zpívala kdysi v nějakém sboru. Nedokázala

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký den. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích nesmí přijímat nové hosty. Důvodem je epidemie žaludeční virózy, kterou způsobily noroviry. Hygienici v objektu napočítali už přes 170 nakažených klientů. Zákaz začne platit od 15. září a má zabránit tomu, aby se nákaza šířila dál. Onemocnění trápí lázeňské hosty v tomto domě už od začátku července. Antimonopolní úřad potvrdil kartel taxislužeb na pražském letišti. Firmy dostaly milionové pokuty, předseda úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna pravomocně stvrdil nezákonnou dohodu společností Taxi Praha a Fix, které v letech 2019 až 2021 koordinovaly ceny i nabídku a vyměňovaly si citlivé obchodní informace. Podle úřadu šla spolupráce tak daleko, že firmy sjednotily vizuální podobu aut, webu i aplikací, čímž zcela zmařily původní cíl letiště vytvořit konkurenční prostředí. Společnosti Fix úřad po narovnání snížil sankci na bezmála 8 milionů korun, Taxi Praha zaplatí 950 tisíc korun. Obě pokuty jsou definitivní. V Beskydech se pohybují medvědi. Ochránci přírody nabádají k opatrnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt šelem na Frýdecko-Místecku a v okolí Rožnova pod Radhoštěm. Varování před medvědicí s mláďaty vydali také Vizovice. Lidé by měli řádně zabezpečit odpadky, hospodářská zvířata i včelstva a dávat si pozor na dozrávající ovoce v sadech u lesa, kam se zvířata chodí před zimou vykrmit. Při pohybu v lesích ochránci doporučují mít psy na vodítku a dávat o sobě vědět hlasitým hovorem. Odborníci zároveň připomínají, že výskyt karpatské populace v oblasti je přirozený a zvířata se zpravidla po několika dnech vracejí zpět do hor na slovenské hranici. Nevídané sucho na jihu a východě Moravy trvá. Podle našeho zpravodaje Jana Čady to zásadně nezměnil ani dnešní ranní déšť. Pěkné poledne.
2: Bylo to zpestření, ale je to méně než málo. Dobrý den přeji, už je vše, tak říkajíc, zase v suchu. Každopádně vznikl je v letos nevídaný, po ránu se pařilo z lesů, což je nevelká, ale přeci je naděje pro houbaře, pak taky pro úplně vyschlé studánky. Dnešní ranní déšť to je spíše rarita horkého a suchého léta. Rozhodně se zásadně neprojevuje na nebývale nízkých stavech moravských řek ani nezvykle nešťavnatých švestkách právě ve sklizni. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, na jeho východě se občas objeví déšť, během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat, na východě ustanou srážky až večer. Naměříme 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě jen kolem 12 až 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Poledne je za námi, 3 minuty po 12. hodině. Kardinálové, nejkrásnější sen, to je první písnička v této hodině. Honza Benešovský u mikrofonu, ještě jednou dobrý den, máme čtvrtek.

0: Slucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku už přijde Alexandr Hemala s televizní chvilkou. Ještě potřebuje pár minut, aby zpracoval televizní chvilku. No a my si do té doby zahrajeme. Čeká nás další filmová písnička z Pupenda tentokrát. Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem. Dítě štěstěny. Příjemný poslech a hezké odpoledne přeje Honza Benešovský, Český impuls.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
3: Tak abyste ho nepromeškali.
2: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
3: Garanci kvality i výhodného financování.
2: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Karel Zich, Karel Gott nebo Iveta Bartošová. A Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, ti se budou špičkovat kvůli televizním seriálům. Komplet si to můžete poslechnout odpoledne u Alexandra Hemaly po 16. hodině. Teď tady máme Sašu s nabídkou televizní zábavy. Tak pojďme na to, dobré odpoledne a příjemný poslech.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Díky seriálu Inspektorka Candice Renoirová můžete tak nějak ve druhém plánu sledovat, co se v současné Francii na pozadí jiných událostí děje. Tato neohrožená dáma začíná vyšetřovat situaci, kdy do skupinky žen, co vylepovali plakáty proti násilí, záměrně najelo auto. Tato situace se jí nějakým způsobem spojí s jejím násilnickým otcem. Pro lásku se nezabíjí. To je název dnešního pokračování tohoto francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. Na to kontrují další stanice Nova a Prima současnými českými seriály. O co v nich jde, je dosti těžko popsatelné, neb děj se díl od dílu dosti liší. Třeba manžel Valentové, co napadl Romana, vypovídá na policii a zdá se, že lže. Proč tomu tak je? Na to vám odpoví 85. epizoda seriálu Polabí ve 20.15 na Primě. Ještě o něco komediálnější je z brusu nový novácký seriál s názvem Boží plán. Dnes by nás měla čekat typická vesnická veselice, ale vedle toho třeba Mirek řídí traktor, Hinek hledá lásku a Adam poprvé ztrácí kontrolu sám nad sebou. To jsou hrdinové seriálu Boží plán, kteří vás se svými dalšími plány seznámí ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Pojďme si dát větrné písničky do hudební dvojice. Začne Dalibor Janda, tam je těch živlů víc, ještě oheň a voda. No a potom Uragán Valdemara Matušky. Honza Benešovský s vámi za mikrofonem ve čtvrtek 10. září. Zůstávejte dál na příjmu Českého impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hudební dvojice
9: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

jak huragán, jako huragán. Štavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

předák neby ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek obočí, omývá od nespočetných ran. Se svým stádem pustou zemí letí,

0: Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Pohonné hmoty u českých pump za poslední týden skokově zdražily. Benzín i nafta podražily téměř o 2 koruny za litr. Za Natural 95 teď řidiči platí v průměru přes 44 korun a 20 haléřů. Nafta stojí dokonce téměř 48 korun. Tak drahý benzín byl v Česku naposledy před 4 lety v létě. Za prudkým růstem stojí napětí na Blízkém východě a uzavřený Hormuzský průliv, kvůli kterému zdražuje ropa na světových trzích. Vláda sice situaci řešila, marže čerpacích stanic ale zatím omezovat nebude. Podvodníci obrali klienty českých bank už o téměř 2 miliardy korun. Od začátku roku do konce července útočili ve více než 60 tisících případech, což je pětinový nárůst oproti loňsku. Podle České bankovní asociace přijde jeden podvedený v průměru o 30 tisíc korun. Trik zůstává stejný, útočníci se vydávají za falešné bankéře, policisty nebo nabízejí pohádkové zhodnocení peněz na internetu. Stále častěji přitom používají i umělou inteligenci a vytvářejí na lidi obrovský nátlak. Banky i policie proto znovu varují. Nikdy nikomu nezdělujte přihlašovací údaje ani nepotvrzujte podezřelé platby. Zdravotní stav hodonínského starosty Libora Střechy se výrazně zlepšil. Starosta je v nemocnici od poloviny prázdnin, kdy doma nešťastně spadl ze schodů a vážně si poranil hlavu a hrudník. Podle místostarosty Ondřeje Fialíka už proces probouzení výrazně pokročil. Starosta vnímá okolí a komunikuje s nejbližšími. Teď rehabilituje na specializované klinice, léčba si ale ještě vyžádá čas. Vedení města i rodina děkují veřejnosti za podporu a zároveň žádají o klid a soukromí pro další zotavování. Fotbalová Slavia večer zahájí letošní Ligu mistrů. V prvním kole hostí francouzský Lens. Slavistický trenér Jindřich Trpišovský bere dnešní zápas jako první test, jestli se jeho hráči od loňska zlepšili. S týmem chce udělat vše proto, aby ukončil letité čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže.
2: Doufám, že to ukážem, že máme některé nové zbraně. Ale jak to opakuju před každým zápasem a po každém zápase, je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
1: Zápas prvního letošního kola Ligy mistrů Slavia Lens začíná v pražském Edenu v 21 hodin. Jeho vývoj budeme na Impulzu sledovat. Zítra čekáme převážně zataženo, v jihovýchodní polovině se objeví i občasný déšť, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ustávat a ubývat, na východě ustanou srážky pak až večer. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě od 12 do 16. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásné dobré odpoledne, po 13. hodině nastupuje Věra Špinarová ve slavném hitu Bílá java 250. Tady je Honza Benešovský a přeju příjemný poslech ve čtvrtek 10. září.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku přijde cestovatel Jirka Kolbaba, vezme nás na ostrov, kde věznili Nelsona Mandelu. Takže to bude i velmi poučné putování dnes. Těšíme se na jeho vyprávění. No a muzika do té doby taky skvělá. Helena Vondráčková, Pátá, to je zase písnička, která patří do letního kina, protože zazněla ve filmu Rebelové. Potom tady bude Laďka Kozderková nebo Maria Rotrová. To všechno je Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy!
9: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
10: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pátečeský impuls, za chvíli Rudolf Rušínský. Šel jsem světem, bude nám zpívat z duše, protože my taky budeme putovat světem. V tuto chvíli míříme do Atlantiku na Roban Island, nedaleko Kapského města.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Roban Island je pověstný jedním významným vězněm, slavným. Kdo si odpikával v uvozovkách trest, když za co trest právě na Roban Island?
3: No tak bohužel tedy tam mimo jiných seděl Nelson Mandela, asi nejslavnější vězeň ostrova Roban Island a jeden z nejslavnějších a nejznámějších vězňů vůbec této planety, vězeň svědomí, to všichni víme velmi dobře. Já připomenu posluchačům, že kdyby se ocitli v Jižní Africe, právě v Cape Town, v Kapském městě, tak jsou pořádány výlety na tento ostrov a je to katamaranem cesta, která trvá jenom něco asi kolem půl hodiny a přijedeme do místa, kde nám ukazují sice smutné věci, symboly apartheidu, to znamená celý, ve který ti bývalí vězni třeba žili. Také celu Nelsona Mandely, společné cely.
2: Dnes ještě ta věznice je stále v provozu, anebo už je to jenom vyloženě podobně jako třeba Alcatraz v San Francisku, turistická záležitost?
3: To si správně připomněl, je to turistická záležitost podobně jako Alcatraz. Bývalí vězni tady dělají průvodce, tak jako je to v Alcatraz třeba. Můžeš navštívit vězeňský hřbitov malomocných, také kostel malomocných, protože i malomocní sem byli umisťováni a je to skutečně místo smutku, odkladiště dezertérů, kriminálníků a politických vězňů. To bylo tradičně, už Angličané, Holanďané, posléze Afrikánci sem umisťovali tady tyto nepohodlné a později to bohužel režim využil v dobách toho nerozvinutějšího apartheidu.
2: A jsou známé nějaké útěky třeba, nebo to podobně zase, když se vrátíme k Alcatrazu, bylo prakticky vždycky nemožné dostat se z tohoto vězení?
3: Tak ani nevím, bohužel jsem se to nikdy nedozvěděl a možná je to zajímavé téma, které si můžu připravit na příště.
2: Roban Island u Kapského města v Jihoafrické republice. Ostrov, na kterém bývalo vězení, dnes už jenom tedy turistická atrakce. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Dobrý den, hezké odpoledne. Pojďme si dát slzavé písničky do hudební dvojice, ale to nutně neznamená, že bychom měli nějak smutnit. To vůbec, ostatně stále platí, že jsme rádio pro radost ze života. Jaromír Majer bude zpívat song Jedna slza na tvé tváři a potom Olympik, Slzy tvý mámy. Honza Benešovský u mikrofonu, přeju dobré čtvrteční odpoledne, pokud možno neslzavé, no a na 14. hodinu na druhou odpolední už pro vás připravujeme hlavní zpravodajskou relaci.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupon, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci 7+1. Ke každým sedmi tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou osmou desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Deck.cz.
6: Hudební dvojice
7: aneb 1+1.

Met. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
4: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezké odpoledne. Velká korupční kauza na Hané míří k soudu. Žalobce poslal před tribunál 8 lidí a jednu firmu. Případ s krycím názvem Autostráda řeší propracovaný systém manipulací s dopravními stavbami v Olomouckém kraji. Mezi obžalovanými je i bývalý krajský náměstek pro dopravu Michal Zácha nebo někdejší ředitel krajské správy silnic. Skupina politiků, úředníků a podnikatelů podle policie zakázky nejen ovlivňovala, ale peníze tahala i ze šizení stavební materiálu nebo předražených prací. Pět dalších lidí už dříve vinu přiznalo a přijalo tresty na základě dohody se státním zástupcem. Středočeští policisté pátrají po vězni na útěku, má žloutenku a míří k Praze. 48-letý Karel Kroupa dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště firmy Vírnech u Prahy. Podle policie není nebezpečný, je ale nakažený infekční žloutenkou. Hledaný muž měří asi 1,80 m, má střední postavu a pleš. Naposledy na sobě měl modré montérky a oranžové tričko. Pokud jste ho viděli, volejte linku 158. New York po 25 letech zveřejnil dokumenty o toxickém ovzduší po útocích z 11. září. Ukazují, že úřady o zdravotních rizicích věděly. Veřejnost ale ujišťovali, že vzduch je bezpečný. Následky jsou tragické. Tisíce lidí později onemocněli rakovinou a dalšími vážnými chorobami.
5: Obyvatelé New Yorku se po pádu dvojčat vraceli do práce, školy i svých domovů. Věřili, že vzduch je bezpečný. Nově zveřejněné dokumenty ale ukazují, že úřady už tehdy měly informace o možných zdravotních následcích. V prachu z trosek byly například azbest, těžké kovy a další nebezpečné látky. Zdravotní program spojený s 11. zářím pečuje o více než 150 tisíc lidí. Přes 9 tisíc účastníků tohoto programu zemřelo. Podle expertů ale nelze u všech úmrtí prokázat přímou souvislost s toxickým prachem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Tvrdé tresty padly za korupci v českém fotbale. Ta se odehrávala v nižších soutěžích. Klub FC Zlínsko padá do nejnižší soutěže. Etická komise fotbalové asociace potrestala Otrokovický celek za ovlivnění 3 zápasů z minulých let. Nejen nuceným sestupem do 10. ligy, ale i pokutou 150 tisíc korun. Další potrestaný tým, Start Brno, přijde o 10 bodů a zaplatí 100 tisíc. Přísné stopky dostali také dva hráči. Šimon Žalut nesmí hrát 8 let a mladý brankář Matyáš Moučka 3 roky. Rozsáhlou aféru kolem uplácení a ovlivňování zápasů dál vyšetřuje i policie. Oba kluby se proti trestům mohou do 5 dnů odvolat. Čekáme zítra spíše zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ubývat, na východě ustanou srážky až večer. Naměříme k tomu 16 až 21 stupňů, na severovýchodě jen 12 až 16 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Zprávy skončily krátce po 14. hodině. Na řadě je disco příběh Michala Davida, potom Petr Spálený Plakalo Baby nebo Niagara od Brontosaurů. Honza Benešovský stále za mikrofonem. Příjemné odpoledne ve čtvrtek 10. září.

0: Český impuls, Karel Gott a konec ptačích árií. To je písnička, kterou si dáme za chvilku, bude z filmu My, ztracený holky. No a kam se vydáme na výlet? Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik z Klubu českých turistů jsou na cestách dnes a denně a vedou si taky o tom statistiku, do které se za chvilku podíváme. Takže takové, řekněme, trošku netradiční vydání máme Česko rádi už za pár minut ve vysílání Českého impulzu.
1: S Planeodny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, taky rádio výletů. Dnes začneme řádkou čísel, ale hned potom se vypravíme na sever Čech, do Litoměřic.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo často cestuje, může mít dojem, že projel celou republiku. Pokud by si ale dělal poznámky, možná by byl překvapený konkrétním číslem. Mě ohromil náš stálý spolupracovník, když mě pozval, abych se k němu připojila na cestu na jeho jubilejní místo, a to do Litoměřic. Co přesně jsme tam slavili, už určitě prozradí sám, protože je výjimečně tady se mnou přímo ve studiu. Mirku, dobrý den.
3: Hezký dobrý den, Haně, vám a samozřejmě našim věrným posluchačům. No, musím se pochlubit a zděsit zároveň. Litoměřice bylo 2000. místo mých toulek po zajímavých místech Čech a Moravy.
2: No páni, 2000, tak to už je pořádná procházka. Napadá mě, Mirku, máte ponětí, kolik jste pro dosažení 2000 míst najezdil autem, nebo kolik jste nachodil kilometrů?
3: No, oni si mě někdy kamarádi dobírají, že jsem takový vášnivý mototurista. A bohužel je to trochu pravda. Autem jsem najezdil opravdu pár set tisíc kilometrů. Ale aby si posluchači nemysleli, že jsem úplný lenoch, třeba jsem musel na Voseckou boudu, na Sněžku a na různé hrady. Strmé cesty jsou pro mě děs a odhaduji, že jsem přitom pár stovek kilometrů urazil.
2: Nicméně je výborné, že vám to vyšlo zrovna na severočeské Litoměřice, protože tady máte, pokud vím, i nové sběratelské dvě karty, že?
3: Tak. Vydal jsem tady kartu královského města a samozřejmě hrad. A jak si určitě pamatujete z prohlídky, byl to oblíbený hrad koho?
2: Karla IV. A zůstal tu po něm odkaz pěstovat v okolí víno. Ono samotné město Litoměřice je krásné, spousta míst je nově opravených, třeba právě hrad, ze kterého zbyla hlavně kostra a uvnitř je moderní. Právě na hradě král Karel IV. Několikrát byl. Uvnitř lidé najdou pěknou interaktivní expozici o víně, kterou bych s dovolením někdy popsala v samostatném příspěvku.
3: No, jak je vám libo, já doporučím vyhlídkovou věž Kalich.
2: Ta je pěkná i na pohled zvenčí. A jsem přesvědčená, že lidem se bude líbit i expozice o vinařství. O té tedy ale zase někdy příště. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

Dobrý den vám přeje Milan Drobný. Rádio Český impuls vám hraje někdy taky moje písničky. Tak poslouchejte.

0: českém Impulzu Milan Drobný máš hvězdy v očích. Pojďme do krabičky, do Impulzovic klenotnice, za všechno může čas, bude zpívat Lenka Filipová, jasná věc. Kdo bude komentovat, to je vždycky otázka, no a v tomto případě můžeme jako moderátora Impulzovic krabičky uvést Dalibora Jandu. Tak se na ně těšíme, na jeho slova, na muziku jako takovou, samozřejmě bez debat, no a na 15. hodinu už zase připravujeme hlavní zpravodajskou relaci na českém Impulzu.
1: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Za všechno může čas, jedna z nejznámějších písniček Lenky Filipové. Pokud si pamatuji, byl to hit roku 1987. Vzpomínám si, že mě tehdy zaujal aranžmá té písničky. Bylo uděláno ve stylu anglických kapel, které si říkali noví romantici. Ti si hodně libovali v analogových syntetizátorech a automatických bicích. Lenka měla navíc velkou výhodu v tom, že jí texty psal z

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Ceny dálničních známek v Česku zůstanou stejné. Vláda je na další roky zmrazí. Poslanci poslali do finálního schvalování zákon, který ruší automatické zdražování poplatků podle inflace a délky nových dálnic. Za roční kupon tak řidiči dál zaplatí 2570 korun a za měsíční 480. Příjemnou novinkou bude také změna u jednodenní známky. Ta by měla od příštího roku platit celých 24 hodin od nákupu a nejen do půlnoci daného dne. Opozice zmrazení cen kritizuje kvůli 100 milionovým výpadkům v rozpočtu na silnice. Minister dopravy Ivan Bednárik ale namítá, že chybějící peníze stát vybere na mýtném od kamionů. Pozor na kuřecí maso s nebezpečnou salmonelou. Inspektoři na něj narazili v Lidlu ve Strakonicích. Bakterie objevili v marinovaných paličkách z Rumunska prodávaných pod značkou Grill and Fun s datem spotřeby do 15. srpna. Pokud jste si maso zamrazili na později, inspekce důrazně varuje, rozhodně ho nejeste. Samotný mráz totiž bakterie nezničí a hrozí nepříjemná střevní infekce se silnými průjmy a zvracením. Obchodní řetězec teď čeká správní řízení a pokuta. Most má problém se stavbou sportovní haly. Pod krušnohorskému městu vadí pomalé pracovní tempo a údajně nedostatečná komunikace ze strany stavební firmy. Jak to na stavbě za 180 milionů vypadá, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z podkrušnohorského mostu, kde se práce na nové hale, mimochodem říká se jí královna podle střechy, která bude připomínat korunu, rozběhly zhruba před rokem a půl. Má rozšířit už existující sportoviště, odkud ní povede propojovací tunel. Tohle všechno jsou plány, které místní dobře znají. Jenže když se podíváte na staveniště, zjistíte, že kromě betonových základů nic nestojí. Královna by měla být hotová příští podzim. Výhrady tak má mostecký magistrát a proto nevylučuje odstoupení od smlouvy a hledání nové stavební firmy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Zlínská vyhořelá budova v baťovském areálu definitivně padla k zemi. Demoliční práce trvaly déle než měsíc a dnes je dokončil obří 100-tunový bagr se speciálními nůžkami. Závěr bourání urychlilo samočinné zřícení posledních několika pater. Na místě po torzu zůstala obrovská hromada suti. Majitel areálu, společnost Cream, teď hledá firmu, která veškerý stavební odpad odveze a zlikviduje. Hotovo by mělo být do konce měsíce. Zítra čekáme převážně zataženo, na jeho východě většinou s občasným deštěm, během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat, na východě ustanou srážky až večer. Naměříme 16 až 21 stupňů, na východě 12 až 16. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě skončili krátce po 15. hodině. S láskou má svět naději. První hit hodiny. No, my v to doufáme, tak jako teď Petra Janu a Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne, Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Jsme taky na Facebooku pro vás všechny, kteří občas brouzdáte po sociálních sítích po internetu. Tak se podívejte na náš profil, bývají tam nejrůznější témata, tu a tam soutěž, taky si můžete najít nové přátele. To všechno na adrese www.facebook.com/Český impuls. Tak za námi pojďte do toho internetového světa, pokud nechcete, tak jenom úplně v pohodě, v klidu poslouchejte za chvilku z našeho letního kina Tři oříšky pro popelku. Iveta Bartošová bude zpívat. Příjemný poslech, Honza Benešovský stále za mikrofonem.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
11: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Českém impulzu za chvilku písnička rádiová, úplně bez debat, bez zbytků, k mikrofonu čelem Karel Zich a Pavel Bobek. Už taky připravujeme večerní program, to znamená písničky k táboráku, poslouchejte je vždy mezi 19. a 20. hodinou. S prázdninami to neskončilo, ne, v žádném případě. Takže zase i dnes to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény. Po 7. večer, Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, za chvíli už naskočí do vysílání Alexandra Hemala a taky Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Budou se špičkovat kvůli televizním seriálům. Tak si to poslechněte za půl hodinky ve 16:45. Ode mě ještě písničky s Květem, začne Jaroslav Vikrent Slunečnicí a potom Valdemar Matuška Růže z Texasu. Mimochodem, panu Vikrentovi by bylo právě dnes 83 let, takže hudební vzpomínka. Mějte se moc krásně a zase zítra dopoledne naslyšenou, Honza Benešovský.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Hudební dvojice
11: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Vážila málo, v oku jí hrála.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezké odpoledne. Vláda chystá škrty v podpoře v nezaměstnanosti. Dotknou se hlavně lidí nad 50 let. Kabinet chce zrušit teprve letos zavedenou reformu a ušetřit v rozpočtu až 5 miliard korun ročně. Maximální měsíční příspěvek má příští rok klesnout zhruba o 10 tisíc korun a starším lidem se navíc zkrátí doba, po kterou berou nejvyšší částku. Minister práce Aleš Juchelka krok hájí tím, že podpora nemá lidi motivovat zůstávat doma. Experti ale varují, bez práce je v Česku už přes 370 tisíc lidí. A právě pro padesátníky bývá hledání nového místa nejtěžší, takže hrozí, že jen propadnou do jiných sociálních dávek. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchu zhruba o třetinu slabší. První odhady svazu vinařů hovoří o škodách za nejméně 500 000 000 korun. Hrozny jsou menší, mají méně šťávy a v některých oblastech se k nedostatku vláhy přidalo i krupobytí. Samotné vinobraní bude navíc nezvykle bleskové, protože kvůli horku dozrály téměř všechny odrůdy najednou a vinaři je musí sklidit co nejrychleji. Jedna dobrá zpráva pro milovníky vína tu ale přece jen je. Slunce hroznům přálo a letošní ročník, hlavně ten červený, slibuje špičkovou kvalitu. Nevídané sucho na jihu a východě Moravy trvá. Podle našeho zpravodaje Jana Čady to zásadně nezměnil ani dnešní ranní déšť. Honzo, dobré odpoledne.
1: Bylo to zpestření, ale je to méně než málo. Dobrý den přeji, už je vše, tak říkajíc, zase v suchu. Každopádně vznikl je v letos nevídaný, po ránu se pařilo z lesů, což je nevelká, ale přeci je naděje pro houbaře, pak taky pro úplně vyschlé studánky. Dnešní ranní déšť to je spíše rarita horkého a suchého léta. Rozhodně se zásadně neprojevuje na nebývale nízkých stavech moravských řek, ani nezvykle nešťavnatých švestkách právě ve sklizni. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Současný šéf FIFA Gianni Infantino ztrácí dalšího klíčového spojence v Evropě. Francouzská fotbalová federace oznámila, že ho v březnových prezidentských volbách nepodpoří. Důvodem je rozčarování z jeho vedení světového fotbalu, hlavně nedávný kontroverzní plán rozprodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Francie se tak přidává k Anglii, Itálii nebo Belgii, které se proti Infantinovi také postavily. Švýcarský funkcionář sice vede FIFA už 10 let a znovu kandiduje, ohlasy se ale bude muset opřít především v Africe a Jižní Americe. K obhajobě křesla potřebuje získat nejméně 106 hlasů. Zítra čekáme převážně zataženo na jihovýchodě s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer. Naměříme 16 až 21 stupňů, na severovýchodě 12 až 16. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Je to tak, přátelé, už máme 10. září, utíká to a to směrem k podzimu a tak dále. No, nenechme se deprimovat, já pevně věřím, že vám udělají v průběhu dnešního odpoledne radost třeba Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, Jirka Grossman a celá řada dalších bavičů. Nicméně přece jenom to září je takový měsíc, já bych řekl, trošičku stichlý, protože ta příroda se pomalu ubírá ke svému spánku a taková zahrada ticha v podání skupiny Projektil by mohla být tou správnou písničkou, od které se dnes odpoledne v našem zábavném pořadu Smějeme se odrazíme.

0: Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. No a jdeme dál. Teď si poslechneme jeden z nezapomenutelných dialogů Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ano, jedná se samozřejmě o televizní televarieté. No a my můžeme v tuto chvíli sledovat, s jakou bravurou se dají do jednoho rozhovoru propojit třeba nové šaty, svátky nebo i televizní seriály.
1: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
2: No, hezoučky, no. Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
1: Kde?
2: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
1: No, to jo.
2: Já počítám, já budu hádat, jo?
1: No.
2: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
1: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
2: A pamatujete se pod kterým?
1: Ale... pod vánočním.
2: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti. Já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
1: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já, my jsme měli krásnou borovičku.
2: My jedli.
1: Jo?
2: A jedli.
1: A nevěděli, kdy přestat, víte?
2: No, právě.
1: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
2: Jako?
1: Na nový rok jsem jako žok, na 3 krále.
2: Na nový rok jsem jako žok, tedy promiňte.
1: To pokračuje, na 3 krále chutná mi stále, na hromnice o 3 kila více, co? No.
2: Je výborný až na ty 3 kila.
1: Víc.
2: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
1: Jak to?
2: No, dost, no, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
1: Jo.
2: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... dědeček musel pěšky na středisko, protože se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. Je? 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
1: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
2: Jak to?
1: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
2: No jo, to jo. No.
1: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
2: No jo, no. To...
1: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
2: To je lepší. A co on jako bratranec?
1: On je reprezentant v basketbale, víte?
2: A co, proč jako...
1: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
2: Ano. Já říkám dávno, že sport je užitečná věc a že by si lidi měli ze sportu brát příklad.
1: No co pak to nedělají? Vemte si jenom tu košíkovou. Co lidi se podle ní naučilo driblovat?
2: No, nebo co lidi si v nejneočekávanějších momentech dokáže vybírat odechový časy.
1: No, a nebo ta zónová obrana. To je i v životě zajímavá věc. Namíříte si to na jednoho jediného lajdáka, bác ho máte proti sobě celý kolektiv.
2: Ovšem, já vám řeknu, v košíkoví jsou prvky, které se ještě mimo ní nevžily. A měly by se vžít.
1: To je fakt. Představte si, že by se lidi hlásili k vlastním faulům.
2: No, nebo si představte taky, to mě napadlo teď, že by každý po 5 chybách automaticky odešel.
1: Milý kolego. Vy jste podle mě snílek.
2: To jo, ale jenom ve dne, víte, to je zajímavý. Ve dne s ním, v noci ne. V noci já nevím, co to je mít sen.
1: To je dobře, že nic nesníte
2: a
1: v noci.
2: Celá... celá rodina má sny, já myslím jako snění, že se vám něco zdá.
1: Ano.
2: Celá rodina má sny. Naše babička například, ta si bere dokonce do postele brejle, kdyby se jí zdály čísla do matesa, aby na ně viděla. Nebo moje žena má sny, ta mě třeba probudí ve tři ráno, sloumá se mnou, představ si. Mně se zdálo, že jsme letos jeli do Itálie. Já vždycky říkám, tak spí, ještě třeba se ti taky bude zdát, kde jsme na to vzali. Já jsem... Já jsem si koupil před lety snáz, to byly vyhozený peníze. Mně se něco zdá.
1: Vy holt spíte jako dudek, no.
2: No, tak někdy jako Dudek, někdy jako Sokolovský, podle toho, který se vysílá seriál zrovna. Já vám řeknu, v tomto právě vězí. Víte, já se koukám každý večer na televizi až do konce a já chodím spát takovej nějakej uklidněnej, víte? S vědomím, že všechno běží normálně a že všichni jsou na svých místech. Žena za pultem, muž na radnici a nejmladší z rodu Hamrů v jeslích.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
11: Letní kino. Promítáme na rádiu Český in.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Jednoho dne se to stane.

0: Je to tak, přátelé, na Českém impulzu vám rádi nabízíme písničky, které nám dělaly radost v 60., 70. a 80. letech. Jakoby nic, tak to je titul písně Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna a Mám zlatý důl, tak k tomu už se nám přizná Karel Gott.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nevím, jak vy, přátelé, ale já jsem vždycky obdivoval ty, kteří dovedli sednout za stůl a třeba na jedno posezení během půl hodiny sníst 30 nebo 40 knedlíků. Tak přesně to nás v tuto chvíli čeká. Pan Miloslav Šimek a Jiří Grossman svého času napsali povídku, kterou nazvali Mezinárodní soutěž jedlíků. No a pokud třeba potřebujete nakrmit rodinu, tak se nechte těmito dvěma pány inspirovat.
1: K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal. Zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13. Hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný Ajdamem, který každý knedlík zapíjel půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumlaje cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec ji proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta, který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi knedlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl ho rdousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si jeden za maminku, jeden za tatínka a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Vláda chystá škrty v podpoře nezaměstnanosti. Dotknou se hlavně lidí nad 50 let. Kabinet chce zrušit teprve letos zavedenou reformu. Ušetří tak v rozpočtu 5 miliard korun ročně. Maximální měsíční příspěvek má příští rok klesnout zhruba o 10 tisíc korun. Starším lidem se navíc zkrátí doba, po kterou berou nejvyšší částku. Ministr práce Juchelka krok hájí tím, že podpora nemá lidi motivovat zůstávat doma. Experti ale varují, bez práce je v Česku už přes 370 tisíc lidí a právě pro padesátníky bývá hledání nového místa nejtěžší. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchu zhruba o třetinu slabší. První odhady svazu vinařů mluví o škodách za nejméně 500 milionů korun. Hrozny jsou menší, mají méně šťávy a v některých oblastech se k nedostatku vláhy přidalo krupobytí. Samotné vinobraní bude navíc nezvykle bleskové, protože kvůli horku dozrály téměř všechny odrůdy najednou. Nevídané sucho na jihu a na východě Moravy trvá. Podle Jana Čady to zásadně nezměnil ani dnešní déšť.
2: Bylo to zpestření, ale je to méně než málo. Dobrý den přeji, už je vše, tak říkajíc, zase v suchu. Každopádně vznikl je v letos nevídaný, po ránu se pařilo z lesů, což je nevelká, ale přeci je naděje pro houbaře, pak taky pro úplně vyschlé studánky. Dnešní ranní déšť, to je spíše rarita horkého a suchého léta, rozhodně se zásadně neprojevuje na nebývale nízkých stavech moravských řek, ani nezvykle nešťavnatých švestkách právě ve sklizni. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Současný šéf FIFA Gianni Infantino ztrácí dalšího klíčového spojence v Evropě. Francouzská fotbalová federace oznámila, že ho v březnových prezidentských volbách nepodpoří. Důvodem je rozčarování z jeho vedení světového fotbalu, hlavně nedávný kontroverzní plán rozprodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Francie se tak přidává k Anglii, Itálii nebo Belgii, které už se proti Infantinovi postavili. V pátek bude převážně zataženo, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 16 do 21 stupňů. Na severovýchodě a východě bude nejvýš 16. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ve druhé hodince našeho zábavného pořadu Smějeme se, se přátelé vypravíme až do pekla, a to spolu s Karlem Gottem. Ale zase nám na druhé straně paní Halina Pavlovská prozradí, jak se vyhnout trapasům. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života, kde svůj kout má, alespoň podle názvu první písničky, paní Jitka Zelenková.

0: Vím, že snem Karla Gotta bylo zahrát si ne sám sebe v nějakém filmu, ale nějakou zajímavou postavu. No a když za ním přišel svého času Zdeněk Troška a nabídl mu roli Lucifera, tak myslím, že Karel neváhal ani vteřinku. Tak si pojďme poslechnout, jak k tomu došlo, že si Karel Gott zahrál v pohádce Z pekla štěstí.
1: Samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře Z pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za dva roky na to připravovali Z pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucifera? Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, čověče, ty on se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On už mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon a říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování Z pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucifera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byly vidět ohně, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřek jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Chyba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy aus Bundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl! Unser Karl! On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo. Tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli u blaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája, když je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A 4. den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se 7. vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny. Všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy!
12: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
13: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Poté, co si vám, přátelé, dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám náladu trošku pozvednou Linda a Pavel a pak už to bude Václav Neckář a jeden z jeho prvních hitů Bim Bam na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Díky seriálu Inspektorka Candice Renoirová můžete tak nějak ve druhém plánu sledovat, co se v současné Francii na pozadí jiných událostí děje. Tato neohrožená dáma začíná vyšetřovat situaci, kdy do skupinky žen, co vylepovali plakáty proti násilí, záměrně najelo auto. Tato situace se jí nějakým způsobem spojí s jejím násilnickým otcem. Pro lásku se nezabíjí, to je název dnešního pokračování tohoto francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. Na to kontrují další stanice Nova a Prima současnými českými seriály. O co v nich jde, je dosti těžko popsatelné, neb děj se díl od dílu dosti liší. Třeba manžel Valentové, co napadl Romana, vypovídá na policii a zdá se, že lže. Proč tomu tak je? Na to vám odpoví 85. epizoda seriálu Polabí ve 20.15 na Primě. Ještě o něco komediálnější je z brusu nový novácký seriál s názvem Boží plán. Dnes by nás měla čekat typická vesnická veselice, ale vedle toho třeba Mirek řídí traktor, Hinek hledá lásku a Adam poprvé ztrácí kontrolu sám nad sebou. To jsou hrdinové seriálu Boží plán, kteří vás se svými dalšími plány seznámí ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: čtyři.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když si, přátelé, dáte ruku na srdce a řeknete si, copak jsem v životě neprožil nějakou trapnou chvilku, tak si myslím, že ta odpověď musí nutně být, že takových chvilek v našem životě bylo mnoho. No, nic nepotěší tak jako drobné trapasy, ovšem, které se stanou těm druhým. Paní Halina Pavlovská na to s grácí zavzpomíná.
1: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem: gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem: a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla: já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala: já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem: přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla: Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval: doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl: dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho. A pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit: ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný. Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně jsem mu k polibku nastavila tvář a řekla jsem: tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální.
2: Naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
4: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.
7: Ara. raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Pátrání po pohřešované Janě Šereníkové z Frýdku Místku se rozšířilo do celého Česka. 38-letou matku dvou dětí policisté hledají 8. dnem. Žena odešla z domova minulý čtvrtek ráno. Do práce v Ostravě už ale nedorazila. Neozvala se rodině a nejspíš u sebe nemá mobil. Policie prověřuje desítky typů od lidí z celé republiky. Dál žádá řidiče o záznamy z palubních kamer z okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku Místku. Pomáhat druhým je možné

0: i po odchodu ze světa. V Česku startuje měsíc dobročinné závěti. Kampaň chce lidi povzbudit, aby v poslední vůli pamatovali i na neziskové organizace a nenechávali majetek propadnout státu, což se stává u lidí bez příbuzných. Jen za loňský rok takto Češi na dobrou věc odkázali desítky milionů korun. 13. ročník akce začíná v neděli, přesně na Mezinárodní den závěti. Dálnici D5 z Plzně do Rozvadova čeká oprava. Řidiči musí od zítřka počítat s komplikacemi mezi Nýřany a Líněmi, jak potvrdí zpravodajka Klára Fajstová.
1: Hezký den. Od pátku bude provoz na dálnici za Plzní mezi 88 a 94 kilometrem omezen ve směru na Rozvadov. V následujících dnech už budou omezení na obou stranách. V každém směru bude provoz jen jedním pruhem. Od pondělí dělníci uzavřou celou levou polovinu ve směru na Plzeň a provoz svedou na pravou půlku. Dálnice dostane nový povrch a svodidla. Součástí je přestavba vybraných odpočívek na kontrolní místa policie. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Fanoušci přijdou fotbalovou Spartu draho. Pražský klub musí zaplatit 600 tisíc korun. Disciplinární komise Celek trestá zachování fandů během domácího derby se Slavií v 6. kole první ligy. Sparta dostala takhle vysokou pokutu už po třetí. Ve všech případech po pražském derby. V pátek bude deštivo, na Moravě přestane pršet až večer. Naměříme teploty do 21 stupňů, na severovýchodě a východě bude jen kolem 14.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. V výpravě, v doupravě, malý grizzly u

někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se turisté, zajisté rozutíkají se po lese.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

Ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám.

Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Paliva u benzinek v Česku jsou čím dál dražší. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny. Litr benzinu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou čekají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá. Šumavští starostové se o sanaci v parku dozví víc v příštím týdnu. To by Ministerstvo životního prostředí mělo zástupce dotčených šumavských obcí seznámit s tím, jak se budou likvidovat toxiny v Národním parku. V oblasti bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Samotnou sanaci premiér Andrej Babiš zadal Ministerstvu financí. To má navrhnout firmy,

0: které provedou dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti. Ministr životního prostředí Igor Červený v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Minoritní akcionářkou firmy je Klára Sovová. Ta za motoristy kandiduje na pražskou primátorku. V Beskydech jsou medvědi, potvrdila to Agentura ochrany přírody a krajiny. Objevují se hlavně na česko-slovenské hranici v oblasti chráněné krajinné oblasti. Jiří Labuda z hnutí Duha Šelmy uklidňuje, že medvědi se lidem většinou snaží vyhnout.
1: Je ideální zachovat klid, medvěda nějakým způsobem neprovokovat, neutíkat před ním, nekřičet nějak jako nahlas, a když zachováme ten klid, medvěd nás většinou ucítí dřív, než my si ho třeba všimneme, a odkráčí potom pryč.
0: Podle Labudy není na škodu si sebou do lesa vzít speciální pepřový sprej. Fotbalová Slavie večer zahájí letošní ligu mistrů. V prvním kole hostí francouzský Lens. Slavistický trenér Jindřich Trpišovský bere dnešní zápas jako první test.
2: Doufám, že to ukážem, že máme některé nové zbraně. Ale jak to opakuju před každým zápasem a po každém zápase, je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama, a takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
0: Zápas prvního letošního kola Ligy mistrů Slavia Lanz začíná v pražském Edenu v 21 hodin. Zítra bude převážně zataženo s deštěm, na Moravě přestane pršet až večer a naměříme teploty na severovýchodě a východě do 16 stupňů, jinak bude až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

ty prachy jedem kysky. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: vnitř jdu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: co je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: Byl to Shane. Byl to Shane. Byl to Shane. Byl to Shane.
3: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český impuls.

0: Hezký den. Vláda chystá škrty v podpoře nezaměstnanosti. Dotknou se hlavně lidí nad 50 let. Kabinet chce zrušit teprve letos zavedenou reformu. Ušetří tak v rozpočtu 5 miliard korun ročně. Maximální měsíční příspěvek má příští rok klesnout zhruba o 10 tisíc korun. Starším lidem se navíc zkrátí doba, po kterou berou nejvyšší částku. Letošní úroda hroznů bude kvůli suchu zhruba o třetinu slabší. První odhady svazu vinařů mluví o škodách za nejméně 0,5 miliardy korun. Hrozny jsou menší, mají méně šťávy a v některých oblastech se k nedostatku vláhy přidalo krupobytí. Samotné vinobraní bude navíc nezvykle bleskové, protože kvůli horku dozrály téměř všechny odrůdy najednou. Nevídané sucho na jihu a na východě Moravy trvá. Podle Jana Čady to zásadně nezměnil ani dnešní déšť.
1: Bylo to zpestření, ale je to méně než málo. Dobrý den přeji, už je vše, tak říkajíc, zase v suchu. Každopádně vznikl je v letos nevídaný, po ránu se pařilo z lesů, což je nevelká, ale přeci je naděje pro houbaře, pak taky pro úplně vyschlé studánky. Dnešní ranní déšť, to je spíše rad.

0: Ta horkého a suchého léta rozhodně se zásadně neprojevuje na nebývale nízkých stavech moravských řek ani nezvykle nešťavnatých švestkách právě ve sklizni. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Donaldu Trumpovi se práší od pusy. Americký prezident uplácí voliče, slíbil $5,000 každému dospělému Američanovi, pokud republikáni vyhrají v podzimních volbách do kongresu. Podle AP je to pochybný slib. Jeho splnění by stálo víc než $1 billion a vyžadovalo by schválení současným kongresem. Navíc by prohloubilo rozpočtový deficit USA a obavy z inflace. Viceprezident J.D. Vance se už pokusil Trumpův slib zmírnit. Naznačil, že peníze by se netýkaly bohatých. Prezidentův plán by se podle Vance mohl financovat z výnosů z amerických cel. Navrhovaná částka ale podle AP dosavadní příjmy z cel výrazně převyšuje. V pátek bude převážně zataženo, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 16 do 21 stupňů. Na severovýchodě a východě bude nejvýš 16. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Nehoda u Sokolova zavřela dálnici v jednom směru. Na opravovaném úseku vjel řidič osobního auta do protisměru a narazil do dodávky. Ukázalo se, že šofér osobního vozu je opilý, měl přes 2 promile alkoholu. Doprava ve směru z Chebu na Karlovy Vary je omezená. Dálnice D6 je nyní v jednom směru zavřená, doprava se odklání přes loket. Na D6 na mimoúrovňové křižovatce u Sokolova se opravuje most. Kvůli tomu je doprava svedená do jednoho jízdního směru, zatímco druhý je uzavřený. Na změnu pruhu před místem opravy upozorňují značky. Vláda chce ušetřit na podpoře lidí bez práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky kabinet sníží podporu v nezaměstnanosti. Od ledna by v prvních 2 měsících měla podpora klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle ministryně financí Aleny Schillerové to stále bude velmi důstojná záchranná síť. Proti snížení podpory v nezaměstnanosti se postavila opozice, odbory, zaměstnavatele i vládní SPD. Návrh vlády teď zamíří do sněmovny. Cena dálničních známek zřejmě zůstane stejná. Sněmovna ve druhém čtení podpořila zastavení pravidelné valorizace podle inflace. V příštím roce by tak roční kupon měl stát stejně jako letos, tedy 2570 korun. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka dodává, že se ceny zmrazí i u vinět s kratší platností.
2: O návrhu zákona se bude následně rozhodovat ve třetím čtení. V rámci něho se bude poslanecká sněmovna zabývat i pozměňovacím návrhem, jenž nahrazuje denní elektronickou známku vinětou 24 hodinovou.
1: Zmrazení valorizace kritizuje opozice.

0: Označuje to za populistický krok. Podle opozičních zástupců mají dálniční známky zdražovat o inflaci, mimo jiné proto, že postupně se rozrůstá česká dálniční síť. Ministerstvo průmyslu spouští pro české firmy nový program na podporu obnovy Ukrajiny. Program má kapacitu 3 miliardy korun, které poskytla Evropská komise společně s ministerstvem. Cílem je pomoci Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské agresi, a podpořit investice českých firem v napadené zemi. Program umožní českým firmám investovat na Ukrajině. Je financovaný evropskými a národními penězi z Národní rozvojové banky. $5,000 pro každého dospělého Američana, pokud republikáni v listopadu ovládnou kongres. To je nejnovější předvolební slib prezidenta Donalda Trumpa. V přepočtu jde o víc než 100 000 korun. Experti i veřejnost mluví jasně, je to nereálné a nelegální.
1: Takzvaná Trumpova dividenda by americkou pokladnu vyšla na více než $1 billion. Bílý dům argumentuje tím, že by se výplata financovala z dovozních poplatků a cel. Ekonomové ale varují před drtivým dopadem na státní deficit. Trump navíc dodal podmínku. Lidé by peníze museli utratit výhradně na americkém území. Kritici z řad demokratů i právníků upozorňují, že taková nabídka hraničí s nezákonným kupováním voličských hlasů. Volby do kongresu proběhnou za necelé 2 měsíce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Slavie vstupují do hlavní fáze Ligy mistrů. V pražském Edenu hostí francouzský Lens. Zápas právě začíná. Pátek bude převážně zatažený, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 12 do 21 stupňů.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

dobře vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko

všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Státní zemědělský intervenční fond musí pokračovat v podpoře Agrofertu. I po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí má půl roku. Podle Evropské komise nově zřízený fond nelze považovat za slepý a za odpovídající řešení situace. Vysoce postavený úředník Evropské komise se v dopise uvádí, že český premiér má kvůli nastavení fondu v Agrofertu stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní a postoj komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá, jak řekl v úterý. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. O bydlení na kolejích Univerzity Pardubice je vysoký zájem. Před začátkem nového roku jsou téměř zaplněné. V dodatkovém kole je zhruba 300 žádostí na asi 70 volných lůžek. Ředitel správy kolejí a menzy Pardubické vysoké školy Jan Brotánek zájemcům vzkazuje, že situace ještě není ztracena.
1: Zase máme zkušenosti, že spousta studentů nenastoupí nebo nesplní podmínky, to znamená nezaplatí kauci, a v tom případě uvolněná lůžka hnedka nabízíme dalším zájemcům.
0: Nejlevnější lůžko na pardubických kolejích stojí 136 korun za osobu a noc. Budování multifunkční arény v Brně míří do finále. Dokončení prací je stanovené na 25. říjen. Už začátkem prosince se tam má konat mistrovství Evropy v házené.
2: Stojím před sportovní halou a je vidět, že plášť budovy už dokončený je. Tento dojem ale prozatím nemám z prostranství před arénou. Leží tady hromady štěrků, ze země trčí trubky a kabeláž, chodníky ještě nejsou položené. Nad prozatím nesrovnaným terénem se už ale vznášejí osazené lavičky. Mluvčí arény Brno Edita Smělíková mě ale ujišťuje, že termín předání se stihne na plné.

0: Obrátky už se pracuje uvnitř.
1: Aktuálně se instalují technologie, audiovizuální vybavení, dokončují se gastropointy a také zázemí pro návštěvníky, sportovce i účinkující.
0: Na multifunkční halu jsem se ptal i místních obyvatel, ale jejich postoje se velmi liší.
2: Já si jsem tohle bez emocí.
3: Je to super, že tady něco takového v Brně bude. A ještě by to chtělo teda fotbalový stadion, no, když máme v první lize dva kluby.
4: Jsou hodně důležitější věci, než byla sportovní arena. Brno má hodně moc problémů a tohle to bylo to poslední, co by Brno jako lidi potřebovali.
0: Veřejnost si může arénu prohlédnout o posledním zářijovém víkendu. Tomáš Kabát, Radio Impuls Brno.
5: Na východě Švýcarska havaroval autobus. Podle policie zemřelo několik lidí. Oznámila to na síti X. Podle portálu Blick se nehoda stala v kantonu Graubünden. Zveřejněné fotografie ukazují autokar mimo silnici převrácený na bok. Místo havárie leží nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Na místě vedle sanitek zasahovalo i 5 helikoptér. Tomáš Souček se zapojil ve West Hamu do tréninku. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace se léčil od konce června, kdy si v utkání s Mexikem na mistrovství světa zranil kotník. West Hamu, který na jaře sestoupil z Premier League, 31-letý záložník chyběl v letní přípravě i úvodních 6 kolech druhé ligy. Jestli se Souček objeví i v reprezentaci, je nejisté. Sám fotbalista po neúspěšném mistrovství světa uvedl, že svou budoucnost v národním týmu zváží. Reprezentaci čeká koncem měsíce vstup do Ligy národů. V té se utká s Chorvaty, Angličany a mistry světa Španěly. Fotbalisté Slávie vstoupili už dnes večer do hlavní fáze Ligy mistrů. V pražském Edenu hostí francouzský Lens. Po první půli je stav utkání bez branek. Přes den čekáme deštivost s teplotami mezi 12 až 21 stupni.
6: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš,

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu. Týden co týden z říční navigace máváme na sebe chlapče hlavu vzhůru. Jak je to krásné moci vykašlat se na celní předpisy a na cenzuru. Na, na, na, na. Jastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň si máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Většina Čechů věří vědcům, prokázání dopadu lidské činnosti na změnu klimatu. Jen podle 3% Čechů lidé ke klimatické změně nepřispívají. 31% dotázaných má za to, že jenom trochu. Víc než třetina respondentů se za klimatickou změnu na planetě cítí do určité míry zodpovědná. Vyplývá to z výsledků Centra pro výzkum veřejného mínění. V zájmu o klimatickou změnu jako takovou jsou pak Češi rozdělení. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina vůbec. Praha daruje Ukrajině 45 vyřazených sanitek. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města. Spolek Czech Volunteer Hub je chce převést na Ukrajinu, kde mají sloužit tamním záchranářům. Pražský magistrát už v minulosti Ukrajině daroval kromě sanitek i zdravotnický materiál, naftová topidla, elektrocentrály a prostřednictvím dopravního podniku i vyřazené autobusy a tramvaje. V Beskydech se zabydleli medvědi, potvrdila to Agentura ochrany přírody a krajiny. Objevují se hlavně na česko-slovenské hranici v oblasti chráněné krajinné oblasti. Jiří Labuda z hnutí Duha Šelmy v našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského uklidnil, že medvědi se lidem většinou snaží vyhnout.
2: Je ideální zachovat klid, medvěda nějakým způsobem neprovokovat, neutíkat před ním, nekřičet nějak jako nahlas, a když zachováme ten klid, medvěd nás většinou ucítí dřív, než my si ho třeba všimneme, a odkráčí potom pryč.
1: Kdyby šelma v krajním případě chtěla zaútočit, Labuda radí schoulit se do klubíčka. Podle něho také není na škodu si sebou do lesa vzít speciální pepřový sprej. Vláda chce ušetřit na podpoře lidí bez práce. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky kabinet sníží podporu v nezaměstnanosti. Od ledna by v prvních dvou měsících měla podpora klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle ministryně financí Aleny Schillerové to stále bude velmi důstojná záchranná síť. Proti snížení podpory v nezaměstnanosti se postavila opozice, odbory, zaměstnavatele i vládní SPD. Návrh vlády teď zamíří do sněmovny. Do kin míří oceňovaný dokument o Báře Basikové. Časozběrný snímek režisérky Hany Třeštíkové zachycuje zpěvačinu kariéru i její osobní

0: Život se štábem zpěvačku navštěvovala skoro 30 let. Premiéru měl dokument o Basikové v červenci na filmovém festivalu v Karlových Varech. Umělkyně zpravodajskému webu iDnes.cz řekla, že snímek sebou nese důležitý vzkaz.
1: Je tam takový poselství prostě nevzat se. I když vám život hází klacky pod nohy, tak má smysl jít dál.
0: Film v kinech poběží už od 17. září. Bára Basiková ale o svém životním dokumentu bude vyprávět zítra ráno od 8 hodin u nás ve vysílání. Partnerem časozběrného snímku je Radio Impuls. Fotbalisté Slavie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů prohrou. V pražském Edenu nakonec nestačili na francouzský Lens, se kterým ztratili 2-3. Červenobílí zasáhli do hlavní fáze pohárů jako první český celek v sezóně. Slavisté jsou v základní části Ligy mistrů po čtvrté, poprvé v klubové historii, druhý rok po sobě. Během dne bude převážně zataženo, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty do 21. Na severovýchodě a východě bude jen kolem 14.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

do, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Šumavští starostové se o sanaci v parku dozví víc v příštím týdnu. To by ministerstvo životního prostředí mělo zástupce dotčených šumavských obcí seznámit s tím, jak se budou likvidovat toxické látky v Národním parku na Šumavě. V oblasti bývalého armádního prostoru Dobrá voda u Prášil na Klatovsku. Samotnou sanaci premiér Andrej Babiš zadal ministerstvu financí. To má navrhnout firmy, které provedou dekontaminací jedů nalezených na Šumavě. Ministr životního prostředí Igor Červený v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Minoritní akcionářkou společnosti je Klára Sovová, která za motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Lysá hora v Beskydech potřebuje pitnou vodu. Klub českých turistů proto vyhlásil sbírku na pořízení hlubinného vrtu. Cílem je zajistit stabilní zdroj pitné vody pro Bezručovou chatu. Dosavadní pramen zimný postupně ztrácí vydatnost. Voda se musí na Lysou horu dovážet v cisternách.
2: Na vybudování nového vrtu by chtěl klub turistů vybrat 1 000 000 korun. Sbírka je ale zatím na začátku. K dnešnímu dni dárci přispěli zhruba 10 000 korun. Hlubinný vrt by měl vzniknout v lokalitě na Větrech a nebude přínosem jen pro Bezručovu chatu. Díky němu se uvolní kapacita přetíženého pramene zimný a voda tak bude moci zůstat v krajině. Bezručova chata byla na vrcholu Lysé hory otevřena v roce 1935. Bez stabilního zdroje vody není možné zajistit její plnohodnotný provoz. Eva Panošová, Rádio Impuls, Beskydy.
1: Státní zemědělský intervenční fond musí pokračovat v podpoře Agrofertu. I po sdělení Evropské komise o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, ministr zemědělství Martin Šebestyán tvrdí, že ze strany Bruselu jde o prozatímní krok. Na definitivní rozhodnutí má půl roku. Podle Evropské komise nově zřízený fond nelze považovat za slepý a za odpovídající řešení situace. Vysoce postavený úředník Evropské komise se v dopise uvádí, že český premiér má kvůli nastavení fondu v Agrofertu stále osobní zájem z hospodářských a rodinných důvodů. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní a postoj komise k jeho střetu zájmu ho nezajímá, jak řekl v úterý. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Bývalá papírna v centru Plzně se mění na bytovou čtvrť. Do 8 let tam má vzniknout 1500 bytů, z toho je 350 už hotových. Developer navíc v objektu u řeky Radbuzy obnoví 4 památkově chráněné objekty pro zázemí rezidentů. Budou v nich obchody, služby, ordinace, kanceláře i restaurace. Podle zástupce zhotovitele Patrika Nováka je snaha zahrnout víc než stoleté bloky zpátky do života Plzně.
3: My tu máme prostě škodovku a papírnu a pivovar. Tak pojďme to ukázat, pojďme říct, že se to vážíme, že s tím dá počítat.

0: Čítáme. A je důležité je zachránit těch objektů, najít jim život, protože bez toho života a bez té ekonomie by to taky nefungovalo.
1: Součástí čtvrti Nová papírna v Plzni bude i náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, které se má stát galerií umění ve veřejném prostoru. Fotbalistům Slávie zbyly oči pro pláč. V úvodním kole hlavní fáze Ligy mistrů v oslabení prohráli s Lens 2-3. Hosté přitom otočili stav až v nastavení. Oba góly Pražanů dal Šturm. Český tým se v oslabení dostal dvakrát do vedení, jenže po dvou inkasovaných gólech v nastavení přišel nakonec i Obot. Dalším soupeřem červenobílých v elitní evropské soutěži bude azerbajdžánský Sabah. V pátek během dne čekáme většinou deštivost s teplotami od 12 do 21 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Paliva u benzinek v Česku jsou čím dál dražší. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou čekají další zdražování. Některé okolní státy brzdí růst cen regulacemi. Česká vláda se k tomu zatím nechystá. Rostoucí ceny pohonných hmot se už v srpnu promítly do zvýšení inflace. Růst spotřebitelských cen potvrdil Český statistický úřad. Srpnovou inflaci naopak tlumily ceny potravin. Tento vliv se ale podle ekonomů brzy vyčerpá. Poskytovatele krizových linek trápí každoroční nejistota. V lednu většinou nevědí, s kolika penězi budou v následujících 12 měsících hospodařit. To je limituje v plánování organizace roku, pracovních sil a dalších nákladů. Ředitel neziskové organizace Elpida pro seniory Jiří Hrabě Rádiu Impuls řekl, že ideální by bylo, kdyby stát poskytovatelům pomoci dával finanční zálohu už v lednu.
2: V lednu poskytovatelé nevědí, jaký budou mít kontrakt na ten průběžný rok. Přitom tu službu musí poskytovat neustále. Vlastně nemají jí potom z čeho hradit. Ty krizoví interventi nemají jistotu, že budou za svou práci odměněni. Je špatně taky z toho důvodu, že je jednoletý, čili vy nemáte výhled na to, zda tu službu můžete poskytovat i v následujícím roce.
1: Nejlepším řešením by proto bylo víceleté financování. Volá po něm i Asociace pracovišť linek důvěry. Sbírka Paměť národa otevřela veřejnosti svůj archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu na 30 000 hodin nahrávek. V archivu je možné hledat prostřednictvím AI asistenta. Systém hledá klíčová slova, ale pracuje i s kontextem. Jak upozorňuje nezisková organizace Postbellum, která sbírku spravuje, tento nástroj pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. Organizace chce poskytnout zdarma široké veřejnosti autentickou zkušenost z dob totalitních režimů. Postbellum a Paměť národa slaví 25 let. Sbírka je od roku 2008 dostupná online. Dokumentaristé zaznamenali už víc než 10 000 svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale i agentů STB. $1,000 pro každého dospělého Američana, pokud republikáni v listopadu ovládnou kongres. To je nejnovější předvolební slib prezidenta Donalda Trumpa. V přepočtu jde o víc než 100 000 korun. Experti i veřejnost mluví jasně, je to nereálné a nelegální.
3: Takzvaná Trumpova dividenda by americkou pokladnu vyšla na více než $1 billion. Bílý dům argumentuje tím, že by se výplata financovala z dovozních poplatků a cel. Ekonomové ale varují před drtivým dopadem na státní deficit. Trump navíc dodal podmínku. Lidé by peníze museli utratit výhradně na americkém území. Kritici z řad demokratů i právníků upozorňují, že taková nabídka hraničí s nezákonným kupováním voličských hlasů. Volby do kongresu proběhnou za necelé 2 měsíce. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Slavističtí fotbalisté sahali po vítězství v Lize mistrů. V nastavení svého úvodního utkání základní fáze letošního ročníku ale nakonec padli. Ještě na začátku nastavení nad RC Lens vedli 2-1. Nakonec ale

0: prohráli 2-3. Zásadní chybu před třetí brankou udělal střídající Chorý, který před vlastním pokutovým územím přihrál míč přímo soupeři. Pátek bude převážně zatažený, většinou s občasným deštěm. Na východě přestane pršet až večer. Naměříme teploty od 12 do 21 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě.